0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí poslucháči, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia Rusinskej programy Maďarského rádia. Želajme smačno tomu, kto právě obiduje, a najpadne obidný užitok tomu, kto už poobidí. Z našou dnešnou muzejčnou programou chceme vám pohodeti vďaci zo CD-čkov od Petra Murianka z Limkoviny z názvou Písni i spívanky Petra Murianka. To vyňatkové vydavnictvo z tovarišenia Ruské bursa. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
2: Стає мій час смерцю в лісі.